Sérgur a míl mágur, Andrea. Agus ar nóba kertum a rá, gwyl dinna an tre a gorkig féin at Trenage, gwyl annach chur amach aga ar an stíl gwyl ciol an sin o llif nuachra at na raib ma gwyna ar os ar fad agus dy fólin dîf an tlúis gwyl sin a oil mar is siod a sehe an failín mwynach. Bei sé gwamad bólin biogarís ach idr an dalín bei dîrmad o machar ag dyn af ciol dwyng ach ba bailan bydd y cwpla rydra